Štvrtkové ráno prežívate s vašim fanrádiom a ak ho prežívate s vašou Luizičkou, tak jej povedzte Luizička. Toto je darček pre teba. Nestihla som kúpiť kvety ani bombonieru, ale tu máš meninovú pesničku z fanrádia.

jakú cítim sílu, když myslím na mě a na tebe. Noc ke mně přivolá tě, jakou vílu, povedeš mě do nebe.

a noce kolem. Ty si jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.